0: bis Bianca Anka. A netko od pionu hodinu za vas zaučíme.
1: Hallo.
0: Jan Schipus Natali.